0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kafkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
0: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý. Sport. Poslední zápas ve skupině

0: Tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska podáte ty nejlepší výkony. Vícím, čerstvý vzduch s vámi udělá divy. Blíženci, vynechejte všechno, co zavání rutinou. Raci, vy si zase ve všem udělejte jasno a hned to bude veselější. Lvi, pokud rozjíždíte větší projekt, máte šanci uspět. Pany, dokážete odhadnout, co je třeba udělat. Váhy, hlavně se nestresujte kvůli maličkostem. Štíři, vrací se vám elán do života. Střelci, důležitá pro vás bude celková spokojenost. Kozorozi, respektujte názory ostatních. Vodnáři, vaše tělo i dušem hlásí optimální stav. A co my ryby? Vytýčíme si jasný cíl a nebudeme dělat víc, než musíme.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to epický post-apo-thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. A new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
2: Ano, je to tak, Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Rádio Haná.
0: Takhle zní

0: rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana. Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska podáte ty nejlepší výkony. Býci, čerstvý vzduch s vámi udělá divy. Blíženci, vynechejte všechno, co zavání rutinou. Radci, vy si zase ve všem udělejte jasno a hned to bude veselější. Lvi, pokud rozjíždíte větší projekt, máte šanci uspět. Pany, dokážete odhadnout, co je třeba udělat. Váhy, hlavně se nestresujte kvůli maličkostem. Štíři, vrací se vám elán do života. Střelci, důležitá pro vás bude celková spokojenost. Kozorozi, respektujte názory ostatních, vodnáři, vaše tělo i dušem hlásí optimální stav. A co my ryby, vytýčíme si jasný cíl a nebudeme dělat víc, než musíme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Olivia. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Promouzí vás na Ostínože Rádio Haná také Eva Farná. Hezký čtvrtek.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po šesté Dua Lipa. Zaspívají nám Mandraže. A v rámci našeho prázdninového italského leta vyhlížíme další soutěžní signál z Itálie. Jmenuje se Sesoe Samba. 5.58, další nové zprávy, příjemné vstávání.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kavkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
6: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
5: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
3: Sport.
5: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
3: Počasí.
7: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
8: Víme, jak se jezdí tady. V Přerově od září zaparkujeme zdarma na novém odstavném parkovišti ve Škodově ulici u bývalé Juty. Tady se vejde až 200 aut, leží kousek od nádraží a nechybí stanoviště pro sdílená kola. Skvělá zpráva z olomoucké MHD. V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní jízdenky.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dua Lipa má dneska ráno odspíváno, posloucháte Radio Hana 6 hodin 9 minut. Hrajeme vám ve čtvrtek 27. srpna, kdy se s námi teď doma nebo v práci nesnažte stihnout všechno. Zaměřte se na to nejdůležitější, co vás opravdu ráno posune dopředu, a to spolu udělejme pořádně. K tomu na programu pořádné hity od Lizzie Stansfield, také Mandraže. Vyhlížíme další soutěžní signál našeho italského léta. Budeme posílat a vzkazit chánům i tchýním na našem Facebooku a po čtvrt na 7 popřejeme k svátku Otakarům už za chvilku. Víte, co tohle jméno znamená?
1: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno.

0: Máte den jako na dlaně, posloucháte Radio Haná, dobré ráno, jezdíte často osobákem po dálnici, víte, kdy vám končí dálniční známka, případně kde správně koupit tu novou, i to připomeneme v dopravním servisu Radio Haná před 6:30. A teď v 6:17 kalendárium.
1: Radio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6 tisíc a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Takže dneska si vydejte peněženku i svůj narozeninový dort. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pár gól!
0: Narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
1: Radio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
4: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.

0: kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
0: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, jsme s vámi od rána do noci, hrajeme, vždy umíme pomoci a ve čtvrtek 27. srpna tak trošku nevěřícně sledujeme dnešní filmové premiéry v moravských kinech, do kterých se vrací legendární Terminátor a učaruje nám taky Harry Potter. S filmovým expertem Rádia Hana to potvrdíme už po půl sedmé. A teď v 6.29 se do naší ranní topky promítají další novinky z Meteocentra Rádia Hana. Už to tady máme, na cestu do práce se dneska hodí mikina nebo lehká bunda, přes den to bude na tričko, ranní teploty. Na Olomoucku i Přerovsku kolem 15 stupňů, na Šumpersku, na Bruntalsku, na severu tam je chladnějších 10 stupňů dneska ráno. Odpoledne se oteplí na 25 až 29 a sluníčko, jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Jezdíte často osobákem po dálnici a víte případně, kdy vám končí dálniční známka? Pokud máme při nákupu nastavené upozornění a uvedený e-mail nebo telefon, systém nám blížící se konec platnosti připomene. A novou známku kupujeme ideálně přímo přes oficiální státní e-shop e-dálnice.cz. Vyhneme se tak různým překupníkům a zbytečným poplatkům. Roční kupon stojí 2570, měsíční 480 a například 10denní známka stojí 300. I tohle praktické info se vždy hodí připomenout. A co aktuální ranní provoz? Na Olomoucku, také na Blanensku v okolí Valmezu bez nehod. Pozor na Vyškovsku, tady je nehoda na výjezdu z Drnovic na Ježkovice. Jeďte opatrně a s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: vámi Hana a Pet Shop Boys, nejlepší hudební výběr, za chvilku kapela Like It nebo Last Good Night. Víte, proč celé fotbalové Česko dnes mluví o Kozlovicích na Přerovsku, kde vám ranní hity přihráváme na vlně 98.6 FM? Je to proto, že hráčům Kozlovic se včera v poháru podařilo něco, o čem možná ani sami nesnili. Vysadili úřadujícího mistra, tedy Karvinou. Jejich fotbalovou pohádku otevřeme na rádiu Hana už po 6:45. A teď 7 minut po 6:30, hurá do kina, dáte si popcorn?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to strhující epický post-apo-thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
2: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
0: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: čtyři flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Kapelou Last Good Night vás Radio Hana baví také ve čtvrtek 27. srpna, kdy má být přes den jasno anebo polojasno, odpolední teploty 25 až 29 stupňů Celsia a má svítit sluníčko. Teď máme 3 minuty po 6:45 a spokojeností ne svítí, ale září fotbalisté divizních Kozlovic hned vedle Přerova. Těm se včera podařilo husarský kousek v poháru na domácím hřišti. Vyřadili loňského úřadujícího vítěze poháru Karvinou na penalty. No a tohle byla ta rozhodující penalta. Se včera slavilo nedaleko Přerova. Pro Kozlovice je to, jako by vyhráli celý MOL Cup a konec konců toho ještě pořád mohou dosáhnout. Uvidíme. Budeme fandit, protože tyhle fotbalové pohádky milujeme. Kozlovice, Přerovsko, Moravo, dobré ráno přejeme.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Magicky mystický, mystical magical. Takový je Benson Boone ve vysílání Rádia Hanáš 56. Hezké ráno. Představte si, že své tchýni nebo svému tchánovi můžete na rovinu říct úplně cokoliv. Co to bude podle našeho produčního Davida? Co, Davide, jak by se s tomu postavil? Co by si řekl své tchýni?
1: Samozřejmě, na tohle ti naskočím, díky.
0: Dobře, tak náš Dava si tchýni říct cokoliv netroufne. A co vy? Máte větší kuráž? Facebook Rádia Haná plníte svými vzkazy, ke kterým se 100% dostaneme už po 7. hodině. Hit za hitem. Hit za hitem. A tohle je náš ranní soundtrack pro vás. Ve čtvrtek ráno zpěvačka Luan Krištof. Ale co budeme hledat, je další soutěžní signál italského leta Rádia Haná. Tentokrát má název Sesuje Samba. Dneska ráno to bude... 6.57, nové zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
3: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je čtvrtek 27. srpna. Tradici hanáckých dožínek připomene tuto sobotu Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Uvidíme tu dožínkový průvod, ukázky tradičních řemesel, živou muziku i výstavu hanáckých krojů. Podrobnosti na webu nmvp.cz.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Poslední přelet albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
5: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme, dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury,
4: doplnil starosta Rožnova Jan Kučera. Sport. A je to doma. Karolína Muchová a Jakub Menšík se stali šampiony v tenisovém mixu na Grand Slamu US Open. Ve finále smíšené čtyřhry přemohla olomoucká rodačka a ESO prostějovského klubu švýcarsko-italské duo Benčičová Koboli 2-1 na sety. Gratulujeme.
0: Počasí. Dnešní východ slunce 5.58, západ ve 7:45 večer a dnešní počasí bude na zahrádku, na kolo, na inliney nebo na grilovačku u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Máte sebou sluneční brýle?
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Jezdíte často osobákem po dálnici a víte případně, kdy vám končí dálniční známka? Pokud máme při nákupu nastavené upozornění a uvedený e-mail nebo telefon, systém nám blížící se konec platnosti připomene. A novou známku kupujeme ideálně přímo přes oficiální státní e-shop e-dálnice.cz. Vyhneme se tak různým překupníkům a zbytečným poplatkům. Roční kupon stojí 2570, měsíční 480 a například 10denní známka stojí 300. I tohle praktické info se vždy hodí připomenout. A co aktuální ranní provoz? Na Olomoucku, také na Blanensku v okolí Valmezu bez nehod. Pozor na Vyškovsku, tady je nehoda na výjezdu z Drnovic na Ježkovice. Jděte opatrně a s námi.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

7 hodin, 7 minut, jsme spolu na startu nového dne. Ranního parťáka vám ve čtvrtek 27. srpna, kdy svátek slaví Otakarové a Otokarové dělá Radio Hana. V této hodině spolu ještě před koncem prázdnin vyrazíme na last minute dovolenou k moři. Těšíme se na soutěžení s italským letem Radio Hana, doplníme horoskopy. A teď klikáme na Facebook Radio Hana, který svými komentáři plníte právě vy a my vám za to děkujeme. My se dneska na Facebooku Radio Hana taky v našem vysílání úmyslně pouštíme na tenký rodinný let. Zadání zní: své tchýni nebo svému tchánovi můžete na rovinu říct úplně cokoliv. Co to bude? Martina by své tchýni oznámila: váš syn už je po záruční době. Děkuju, vracím, beru si mladší model. Zdeňka má naopak hodnou tchýni, takže by jí vzkázala jediné, ať zůstane přesně taková, jaká je. Myslena už si se svou tchýní prý nastavila hranice, řekla jí: nejsem váš fracek a podle toho se ke mně budete chovat. Jasně, všichni mají hned jasno, v pořádku. A Standa připomíná vousatý hospodský for. Správná tchýně má prý mít jenom dva zuby. Jeden na otevírání lahváče zeťákovi a druhý, aby jí bolel. Ale tak, Staníku.

0: špatné ráno, a to hned dvakrát. A s fotbalisty Kozlovic u Přerova slavíme včerejší pohárový postup přes Karvinou. A radost nám dneska ráno udělali taky tenistka, olomoucká rodačka a Kája Muchová s Kubou Menšíkem vyhráli v finále tenisového mixu na Grand Slam US Open. Takže velká gratulace, tyhle zprávy můžeme vysílat non-stop. Tohle nás baví, je 7 hodin 16 minut, přejeme dobré ráno a den plný úspěchů samozřejmě také vám, naší milované rádiové rodině. S vámi Rádio Haná, za chvilku tenisovým backendem odpinkneme Evu Max, dáme si i 80-kového Nika Kershova. V dopravě před půl osmou připomeneme důležitou novinku z olomoucké MHD. A teď jsou tu horoskopy s Kvítkem, jdeme na to.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska podáte ty nejlepší výkony. Býci, čerstvý vzduch s vámi udělá divy. Blíženci, vynechejte všechno, co zavání rutinou. Radci, vy si zase ve všem udělejte jasno a hned to bude veselejší. Lvi, pokud rozjíždíte větší projekt, máte šanci uspět. Pany, dokážete odhadnout, co je třeba udělat. Váhy, hlavně se nestresujte kvůli maličkostem. Štíři, vrací se vám elán do života. Střelci, důležitá pro vás bude celková spokojenost. Kozorozi, respektujte názory ostatních, vodnáři, vaše tělo i duše hlásí optimální stav. A co my ryby, vytýčíme si jasný cíl a nebudeme dělat víc, než musíme.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej Olomouc.cz.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme!
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
14: Luskni.
13: Koloběžku nebo spotřebič?
14: Luskni a máš.
13: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
15: Tohle je Rádio Hana.

0: Čtvrteční ráno, Fouších Radio Haná, na tváři úsměv s dospělákem, ve čtvrtek míříme do práce, těšíme se taky na další den brigády, anebo si s dětmi vychutnáváme poslední dny letních prázdnin. Dneska je 27. Díky online přehrávači na webu radiohana.cz jsme s vámi třeba taky u moře, kdykoliv na světě. Všimli jste si na pláži někdy takových barevných vlajek? K čemu tam jsou? A proč jich máme všímat? Co nám ukazují? I to připomeneme v letním servisu Rádia Haná po půl osmé. A teď v 7.27 na Rádiu Haná další rychlá doprava i počasí od kolegů. Ranní teploty na Olomoucku, na Boskovicku, taky na Holešovsku jsou kolem 15 stupňů Celsia. Zjistili jsme, že na Šumbersku, na Hanušovicku, taky na Zábřišsku je chladněji, jenom nějakých 12 stupňů. Přes den si s přáteli můžete posedět po práci na zahrádce u vychlazeného pití nebo zajít na makrely. I tomu by počasí mělo velmi pěkně přát. Odpolední teploty dneska 25 až 29 a nebe jasné nebo polojasné. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také ze Zlína nebo z Mohelnice pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Skvělou zprávu z olomoucké MHD připomíná Marek.
1: V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech. Systém má navíc denní strop, takže po městě neprojedete více než cenu jednodenní.
0: Pecka, placení kartou v olomouckých autobusech a tramvajích. Marku, super zpráva, děkujeme za ni. V autobusu dodávce, také v autobusu jezdíme dneska ráno samozřejmě podle předpisů, na což dohlíží i ranní policejní hlídky. Hlásíte je na obchvatu Olomouce u Olympie 276. kilometr, také ve Zlíně na Okružní ulici, v Hranicích na Bělotinské nebo v Mohelnici na Třebovské u Molky. Jedeme s vámi, dobré ráno.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební.

0: Tihle pánové jsou u nás jako doma. Pravidelně každý den kapela No Name. 5 minut po půl osmé na rádiu Hana. O prázdninách vám tohle rádio každé ráno zdarma s úsměvem posílá hity, posíláme zprávy, posíláme nejlepší náladu a taky vás posíláme do Itálie. Každé ráno si v našem vysílání stačí chytit italský song, dovolat se do rádia Hana. Ten okamžik vyhrát okamžitě balík pravé italské kávy a díky tomu navíc budete také ve hře o luxusní pobyt v italském historickém městě Bergamo. A ten pobyt rozdáme už příští týden v úterý. Tak jdeme na to, jdeme soutěžit. Tohle je dnešní soutěžní song, jedna z nejžhavějších italských letních pecek poslední doby. Tony Efe přinesl italský rap zpěvačka Gaia Zaseku z Brazílie, odkud pochází její maminka. Pojmenovali to Sese Samba. A uvidíme, jestli tahle skladba bude vaší vítěznou. Už voláte?
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22

0: Letní noc, přitažlivost, touha, trošku flirtu a dva lidé, mezi kterými to pořád jiskří. O tom je tento letní italský megahit na vlnách Radia Hana. Rapper Tony Efe, zpěvačka Gaia, Samba, teď také ne se zpěvačkou, ale s posluchačkou Evou z Olšan u Prostějova. Dobré ráno, Evi.
1: Dobrý den, zdravím do rádia, tady Eva.
0: Jak vypadá vaše dnešní ráno?
1: No dnešní ráno úplně krásně, svítilo sluníčko, takže parádička.
0: No a sluníčko má svítit po celý den, kdybyste měla do konce života snídat jednu věc, jedno jídlo do konce života od teď až na pořád, které byste si vybrala, proč?
1: No já bych si určitě vybrala croissant, je lépe naplněný čokoládou a k tomu cappuccino.
0: A ještě, aby ten croissant ideálně buď rozpečený, anebo vytažený z pece, aby to ještě jako tak...
1: Ano, křupalo.
0: Křupalo úplně. A teď úplně jako cítíte ten croissant a buď s tou čokoládou, anebo s tím máslem normálně, jak to je, jedám. To je pravda, to je pravda. A vy jste říkala důležitou věc ke croissantu kávu.
2: Italské léto na Hané.
0: Od toho jsme tady. My ke snídani od Rádia Hana vyhráváte právě teď balík pravé italské kávy a možná právě vás už v úterý, Evi, pošleme na luxusní pobyt do italského Bergama. Doufám, že to vyjde a zase si zavoláme, dobře?
1: Dobře, tak jo, doufám, že to vyjde, to by bylo úplně super. A moc vám děkuji, jste nejlepší rádio.
0: My děkujeme, že posloucháte, zdravíme na Prostějovsku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
2: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Tohle jsou Train jejich Way to Say Goodbye. Za minutu 7:45 nový den s vámi Radio Haná fantasticky začíná. Třeba také krásné obci, která se jmenuje Olšany u Prostějova. Tady je s námi dneska ráno také posluchačka Eva. Slyšíme se ještě stále, zdravím.
1: Ahoj, tady Eva, Olšany u Prostějova. Moc krát děkuji za Radio Haná, že jsem vyhrála italskou kávu. Doufám, že se mi teda podaří vyhrát i zájezd do Bergama italského. To by bylo super, vzala bych přítele na krásnou dovolenou. Moc děkuji, jste super rádio.
0: Eva má radost, před pár vteřinami vyhrála dnešní ranní italské leto Radia Haná. Kdo ví, možná pokud Eva získá už v úterý i pobyt v Bergamu, tak se cestou zastaví i na koupačku v moři. A bude se ptát, k čemu jsou ty vlajky na pláži?
2: Radio Haná a letní servis.
0: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotačit do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy, takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí si doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
3: To snad ne, já se na to vysk***u a kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gape z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gape.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: 4,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Nová

0: www.tong.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Takhle hraje jedině vaše věrné rádio Haná. Dobré ráno, posloucháte nejlepší hudební výběr, blíží se 8. hodina. Víte, proč celé fotbalové Česko dneska mluví o Kozlovicích na Přerovsku, kde vám hity přihráváme na vlně 98.6 FM? Je to proto, že hráčům zdejších Kozlovic se včera v poháru podařilo něco, o čem možná ani sami nesnili. Vyřadili úřadujícího pohárového mistra Karvinou. A jejich fotbalovou pohádku otevřeme určitě na rádiu Haná už po 8. hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A budeme si hrát takhle.
2: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát.
0: Xindl X, Mirka Meškechová, taky takhle. Probašte ráno plné energie, Imagine Dragons, v italském létě vyhlížíme Felicitu. I tohle někdy v dalších minutách nebo hodinách na vlnách Rádia Haná zazní. Více o italském létě na webu radiohaná.cz. Nové zprávy 7.57.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Bude 8 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Děkujeme, že jste s námi, máme tu pro vás další zprávy. Už zase projedeme ulicí kapitána Jaroše v Olomouci, skončila její tříměsíční oprava. Na 680 metrů dlouhém úseku je tu opravená silnice, chodníky i parkovací stání, včetně nového odvodnění a obrubníků. Informuje o tom Report.cz.
7: Olomoucký kraj aktuálně.
6: Volebních kandidátů v Olomouckém kraji je méně než posledně. V komunálních volbách se tu bude o hlasy voličů ucházet 13 259 kandidátů, což je o 183 méně než v roce 2022. Podle Českého statistického úřadu je na kandidátkách v Olomouckém kraji 8555 mužů a 4704 žen. Volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října. Nedávno jsme pozorovali zatmění slunce a nyní se podíváme na zatmění měsíce. Zítra bude k vidění v České republice nad západním obzorem okolo 6. hodiny ráno. Stín země má zakrýt až 9 desetin měsíčního kotouče.
8: No tak kapitáne, nechtěl by si balón?
6: Konal herec, známý svým démonickým úsměvem Tim Curry. Exceloval například v hororu To z 90. let, v němž stvárnil děsivého klauna Pennywise. Tim Curry zesnul v úterý ve věku 80 let ve svém domě v LA.
4: Sport.
6: Podíváme se, jak dopadly fotbalové kluby z našeho regionu ve včerejších zápasech druhého kola Českého poháru. Slaví Kozlovice, které přemohly obhájce trofeje Karvinou na penalty po remíze 1-1. Slovácko přemohlo Velkou Bíteš 2-1 a dál pokračuje Prostějov, který přemohl Všechovice 3-0. Končí naopak Kroměříž, která padla se Vsetínem 1-2 a s pohárem se loučí i Zábřeh, který podlehl na domácím trávníku 0-4 Havířovu.
4: Počasí.
0: Dnešní počasí na procházku s kočárkem, na plážový volejbal nebo na fotbálek na zahradě s dětmi. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, denní teploty 25 až 29 stupňů a bio na dvojce, to je střední zátěž. Těšíte se s námi na den plný hitů a slunce? Blesková doprava z Olomouce, také ze Zlína nebo z Mohelnice pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Skvělou zprávu z olomoucké MHD připomíná Marek.
9: V autobusech i tramvajích je možnost platit jízdné přímo kartou. Do konce srpna budou terminály ve všech 147 vozech.
0: Pecka, placení kartou v olomouckých autobusech a tramvajích. Marku, super zpráva, děkujeme za ni. V autobusu dodávce, také v autobusu jezdíme dneska ráno samozřejmě podle předpisů, na což dohlíží i ranní policejní hlídky. Hlásíte je na obchvatu Olomouce u Olympie 276. kilometr, také ve Zlíně na Okružní ulici, v Hranicích na Bělotinské nebo v Mohelnici na Třebovské u Molky. Jedeme s vámi, dobré ráno.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
10: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy.
11: Káva pražená s tradicí a láskou.
12: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

8 hodin, 9,5 minuty z Imagine Dragons vás Hana baví ve čtvrtek 27. srpna, kdy má být jasno anebo polojasno, odpolední teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Ano, bude svítit sluníčko a spokojeností září také fotbalisté divizních Kozlovic hned vedle Přerova. Těm se včera podařil husarský kousek. V poháru na domácím hřiště vyřadili loňského, tedy úřadujícího vítěze poháru, Karvinou, na penalty. A tohle byla ta rozhodující penalta. Masakr pro Kozlovice, je to, jako by vyhráli celý MOL Cup a konec konců toho ještě pořád můžou dosáhnout, ne že ne? Budeme fandit, protože tyhle ty fotbalové pohádky milujeme. Tak Kozlovice, Přerovsko, Moravo, dobré ráno přejeme do 6 minut dnešní výročí a teď 80 Rolling Stones, volume doprava, jsme vaše letní rádio Hana. Anybody Street My Baby, hrajeme.

0: Ke snídani si možná dáváte míchaná vajíčka se slaninou, loupáčky s máslem, párky s kečupem nebo chleba se sýrem. My k tomu už za chvilku na vlnách Rádia Haná přidáme Činasky nebo Beach Boys. A teď po 8.16 to nejlepší z dnešního kalendáře. Kdo slaví?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6000 a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Takže dneska si vydejte peněženku i svůj narozeninový dort. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pán, gól!
0: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Víc

0: 6.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
6: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební

0: Jsme s vámi od rána do noci, hrajeme, kdykoliv umíme pomoci a ve čtvrtek 27. srpna na rádiu Hana a tak nějak nevěřícně s kolegy sledujeme filmové premiéry v moravských kinech, protože celkem nás překvapuje, že se do nich vrací po letech legendární Terminátor 2 a učaruje nám i Harry Potter. Říkáte si, proč? S filmovým expertem rádia Hana to probereme už po 8:30. A teď v 8:29 se do naší ranní topky promítnou další novinky z meteocentra rádia Hana. Dneska se nám ráno hodila Mikča nebo lehká bunda, přes den to bude na tričko. Ranní teploty na Olomoucku, na Moravsko-Berounsku, také v okolí Letovic, teď kolem 16 stupňů Celsia. Odpoledne jasno anebo polojasno a denní teploty 25 až 29. Užijte si další letní den.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, my víme, že vy to víte, ale vzhledem k pěknému letnímu počasí raději připomínáme na cestách pozor na cyklisty, na koloběžkáře a taky na motorkáře, ať se všichni v pořádku vrátíme domů. Domluveno? V Olomouci, v Prostějově, také v Límařově teď provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje v Prostějově na konečné Uteska, také mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem v Hlinsku u Stavebnin. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
1: Radio Hana.

0: Rozjíždí Backstreet Boys, vy a Radio Hanáto ve čtvrtek ráno patří k sobě. Přátelé, představte si, že své tchýni nebo svému tchánovi můžete na rovinu říct úplně cokoliv. A? To je co? Co by to bylo podle našeho produkčního Davida? Davide, pojď k mikrofonu. Co by si řekl své tchýni, kdyby se mohlo říct úplně všechno?
1: A, samozřejmě, na tohle ti naskočím, díky.
0: Dobře, Dava do toho nejde. Ten si své tchýni cokoliv říct netroufne. No a co vy, Facebook Rádia Haná, plníte svými vzkazy, nebojácnými vzkazy, ke kterým se 100% dostaneme po 8:45. A teď klidně své lásky, své kamarády nebo své milované tchýně a tchány pozvěte do kina.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to epický post-apo thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. Trying to hold on to what was. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. There's a new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
4: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
3: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
5: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
3: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
6: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
3: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
0: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na devět jsme spolu na startu nového dne. Ranního parťáka vám ve čtvrtek 27. srpna dělá Radio Hanámi. Průběžně mapujeme dění na našem Facebooku, který plníte svými komentáři. A my vám za to moc děkujeme. Je radost, že vysíláte s námi, naši nejlepší moderátoři jste právě vy. My jsme se dneska na Facebooku Radia Haná tak nějak úmyslně pustili na pořádně tenký rodinný led, protože zadání zní: své tchýni nebo tchánovi můžete na rovinu říct úplně cokoliv. Co to bude? Dobře, pojďme se na to podívat. Píše posluchačka Martina, ta by své tchýni oznámila: váš syn už je po záruční době, vracím ho a beru si mladší model. Zdeňka, ta má naopak prý hodnou tchýni, takže by jí vzkázala jediné, ať zůstane přesně taková, jaká je. Hodné tchýně máme rádi. Myslená tato má trošku jinak. Už si prý s tchýní nastavila hranice a řekla jí: nejsem váš fracek, podle toho se ke mně budete chovat. Je super, že si nastavujeme mantinely. A Standa, kterého také zdravíme, ten na Facebooku Radia Haná připomíná vousatý hospodský for. A ten říká: správná tchýňa má mít jenom dva zuby. Jeden na otvírání lahváče zeťákovi a druhý, aby ji furt bolel. Ale Staníku, no tak.
1: Ráno je to Radio Hanám.

0: Také Boyzone se svým 90-kovým hitem Picture of You zastavili ve vysílání Rádia Haná teď chvilku před 9. hodinou. My jsme si dneska užili vítězné společné ráno, a to hned dvakrát. S fotbalisty Kozlovic u Přerova slavíme včerejší pohárový postup přes Karvinou. Taková tam byla atmosféra. Gratulujeme, Kozlovice postoupili na penalty. No a radost nám dneska ráno udělala i naše tenistka, olomoucká rodačka Kaja Muchová s Kubou Menšíkem vyhrála finále tenisového mixu na Grand Slam US Open. Tyhle zprávy můžeme vysílat non-stop, máme z nich radost. Takská non-stop je s námi také posluchačka Eva Solčan u Prostějova. Dneska po půl osmé vyhrála v italském létě Rádia Haná. Evi.
1: Ahoj, tady Eva Olšan u Prostějova. Moc krát děkuji za Rádio Haná, že jsem vyhrála italskou kávu. Doufám, že se mi teda podaří vyhrát i zájezd do Bergama italského. To by bylo super, vzala bych přítele na krásnou dovolenou. Moc děkuji, jste super rádio.
0: My děkujeme, uvidíme, držíme palce. Také jsme v letním servisu vyrazili na last minute dovolenou k moři, nebo jsme posílali vzkazy našim tchýním a tchánům. A co po 9. hodině? To se tady celá rádiová parta a vy s námi těšíme na vzpomínkovou show. Bude Procházka paměti.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A bude to super maze. Když super, tak opravdu super. Superheroes ve vysílání Rádia Haná už po zprávách. To nejlepší z jednoho roku, zaspomínáme na dojemnou Kristýnu. A vyhlížíme také další song italského léta Rádia Haná. Pro štěstí Felicita. Děkujeme, že vám můžeme dělat společnost teď už ve čtvrtek dopoledne 8.56.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
4: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci.
3: Prostějov aktuálně.
5: Voda bude příjemně čistá na bazénu v Prostějově v Rahovicích. Město vloží skoro 4 miliony korun do nové technologie úpravy vody na koupališti. Původně plánovaná částka vzrostla o 900 tisíc. Nové zařízení má fungovat v příští sezóně. Letní prázdniny končí, ale zase už můžeme plánovat, co budeme dělat o podzimních. Lidé v České republice chtějí strávit na podzimní dovolené v průměru týden a utratit asi 8 tisíc korun.
6: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku, lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
5: Říká k výsledkům průzkumu agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Povodeň na hranici Tibetu a Nepálu nepřežili nejméně desítky lidí. Oběti a pohřešované eviduje Čína. Středeční ničivá povodeň na hranici Tibetu a Nepálu si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 165 obětí. Dalších více než 1300 lidí úřady na obou stranách hranice pohřešují. Meko, který po dvou suverénních výhrách bez ztráty setu postoupil mezi 16 nejlepších. Jiří Martinko dnes popoledni vyzve v Omega Centru sportu a zdraví a Isaaca Kveka ze Singapuru. Ostatní domácí reprezentanti už na turnaji skončili.
4: Rádio Haná.
2: S námi máte přehled
3: i ve čtvrtek.
4: Počasí.
0: Dnešní východ slunce 5.58, západ ve 3/4 na 8 večer a dnešní počasí bude na zahrádku, na kolo, na inliny nebo na grilovačku u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Máte sebou sluneční brýle?
7: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, my víme, že vy to víte, ale vzhledem k pěknému letnímu počasí raději připomínáme na cestách pozor na cyklisty, na koloběžkáře a také na motorkáře, ať se všichni v pořádku vrátíme domů. Domluveno? V Olomouci, v Prostějově, také v Rýmařově teď provoz bez vážných nehod. Policie hlídkuje v Prostějově na konečné Uteska, také mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem v Hlinsku u stavebnin. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
4: Radio Hana.

Když za to tahle zpěvačka pořádně vezme, máme skoro až husí kůži. Svěř Fendeli, jo? Procházíte paměti Rádia Haná, 7 minut po 9. Děkujeme, že posloucháte. Hezké prázdninové dopoledne. Na to nejlepší je občas potřeba si počkat. Nic není.

0: Procházka paměti Rádio Haná po čtvrt na deset chytne a nepustí. Hezké dopoledne. Celou hodinu se vracíme do roku, kdy slovenská zpěvačka Kristýna zpívá song o dvou lidech, kteří spolu chtějí být navždy. Vzpomínáte na ten dojemný videoklip? V něm tančí starší manželský pár, muž a žena. Vzpomínají na to, jak jim šly taneční kroky za mladá. U toho se na sebe dívají stále zamilovaně jako kdysi, i po těch letech. A celá v bílém jim k tomu na piano hraje a zpívá přenádherná Kristýna. Navždy. To je dnešní senzační nápověda v Procházce paměti Rádia Haná.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: A rádi vás bereme do roku, kdy dojemné, slavné okamžiky zažívají hokejisté z Zlína. De facto už po druhé.
3: A Zlín odpočítává posledních 10 sekund.

0: získává PSG Zlín druhý titul v klubové historii po vítězství 4-1 na zápasy nad Kometou Brno.
1: Ano, Robert Záruba má pravdu, my zdravíme do Zlína. První mistrovský titul získali zdejší hokejisté v roce 2004 a nás zajímá, vzpomenete si, kdy pohár pro mistra extraligy zvedají nad hlavu Zlíňáci po druhé? Hudebnímu Bully se už za chvilku postaví One Republic a se zpěvákem Michalem Hruzou budeme doslova ve špatný čas na špatném místě. Co to znamená? Poslouchejte dál Procházku paměti Rádia Haná, dozvíte se. Vracíme zpátky jeden rok, co myslíte, který to může být?
2: Rádio Haná a Procházka paměti.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
3: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Nová sezóna

0: www.olomouc.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Našlo si vás Radio Hana, u nás Eliška Králová, takhle by se dalo přiložit jméno a příjmení této americké hvězdy Ella King, která nám zaspívala své X's and O's. My jsme s vámi po 9:30 v kanceláři, v dílně, ve skladu, na úřadě, ve stáji, za volantem autobusu, nebo také třeba v kabině tramvaje, a nebo i na chodníku, na ulici, možná právě teď máte někam namířeno. My se vracíme do roku, kdy se Stodolní ulice v Ostravě stává osudnou zpěvákovi Michalovi Hrůzovi. Ten se po jednom koncertu se svou kapelou vyrazil bavit na Stodolní. Dopadlo to celkem bolavě, takhle.
1: Z festivalu v ulicích zamířili s kapelou ještě do Stodolní ulice. Ostatní odešli dřív. On sám se pak zřejmě zapletl do rvačky. Zpěváka převezli záchranáři do městské nemocnice v Ostravě. S krvácením do mozku jej pak dopoledne operovali na neurochirurgii.
0: Vracíme se do roku, kdy byl zraněn na Stodolní v Ostravě Michal Hrůza. Ten potom logicky musel na nějaký čas zrušit spoustu koncertů, mezi nimi i účinkování na Krištof Kempu. Za Michala Hrůzu to na Krištof Kempech tehdy vzal Marek Ztracený. A tohle turné mu tehdy otevřelo cestu k jeho druhé úspěšné etapě kariéry, která je velmi, velmi úspěšná a před pár dny třeba vrcholila na Letenské pláni v Praze, kam na Marka přišlo až 70 tisíc lidí. Marka Ztraceného, také Michala Hrůzu srdečně zdravíme prostřednictvím Radia Hana. Oni by určitě věděli, o kterém roce mluvíme v Procházce pamětí. A co vy? V našem playlistu už za pár vteřin perfektně našlápnutí Coldplay, také Ed Sheeran a nebo Adam Ďurica. Celou hodinu hity a vzpomínky z jednoho roku. Víte, z kterého jste super?
2: Radio Hana a Procházka pamětí.

0: střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Rádio Hana, procházka pamětí.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Každý máme svůj styl a Radio Hana hraje stylové hity pro všechny v 9 hodin 50 minut. Dneska Best of z jednoho roku v procházce paměti, kdy Ella Henderson vydává tuhletu hudební duchařinu, tedy pecku Ghost. Tehdy se hokejisté z Lína, to už jsme si řekli, po druhé stávají mistry České republiky.
1: A Zlín odpočítává posledních 10 sekund. PSG Zlín jako první v dějinách zvede nad hlavu Masaryku v pohár. Po finálovém vítězství 5-3 v pátém utkání získává PSG Zlín druhý titul v klubové historii po vítězství 4-1 na zápasy nad Kometou Brno.
0: Tak tohle byla první dnešní důležitá nápověda roku, do kterého se vracíme, a ta druhá nápověda nás vede za Michalem Hruzou. Toho z Mejdanu na Stodolní ulici, tehdy v Ostravě, z toho Mejdanu ho do nemocnice veze sanitka.
2: Z festivalu v ulicích zamířili s kapelou ještě do Stodolní ulice. Ostatní odešli dřív. On sám se pak zřejmě zapletl do rvačky. Zpěváka převezli záchranáři do městské nemocnice v Ostravě. S krvácením do mozku jej pak dopoledne operovali na neurochirurgii.
0: Tak to jsou naše dnešní vybrané dvě zásadní události roku, do kterého se vracíme. Ten rok se spolu snažíme celou hodinu odhalit, vy nám pomáháte. Poslední nápověda teď už Mandolína od Adama Ďurici. Možná říkáte, že dneska je to 100% rok 2014. Je to správně, nebo ne?
3: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2014.
0: No, tak to vidíte. 9.51 Adam Ďurica na závěr Procházky paměti. Hana, dobrý den.

0: Adam Ďurica, zdraví z vysílání Rádia Hanás, Procházky pamětí a taky láká na své akustické turné. Mimochodem vzkazuje, že na podzim se ukáže i tady u nás na Moravě, v listopadu 25. v Prostějově. Taky tady uslyšíme jeho mandolínu. Těšíme se i s Martinou Kvítko, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a jestli já se nepletu, tak Adam Ďurica by snad měl být hlavním hostem na našich plesech. Na jaře 2027, tam vlastně, kde letos třeba hráli No Name, tak tam příští rok na jaře bude hrát Adam Ďurica, takže vždycky máme hvězdné obsazení, těšíme se.
0: Když se vybavíš Adama Ďuricu, to jak vypadá, tak na jaký sport by si ho typovala? Protože on v mládí dělal jeden sport, byl v tom velmi dobrý, teď už samozřejmě na ten sport není tolik času, kvůli hudbě, kvůli koncertování, kvůli rodině, dětem, ale na jaký sport by si typovala Adama Ďuricu?
1: Tak já nevím, třeba šipky. Tak taky sport mimochodem.
0: No, vlastně jako ano, ale ne, hele, člověče, stolní tenis. Úplně je to vášnivý stolní tenista.
1: Vidíš, takže... a byla jsem tak blízko.
0: My jsme se dneska vydali do jednoho roku v Procházce pamětí a to byl daný rok
1: 2014.

0: A to letní naladění si ponecháme i s italským létem, protože možná už v další hodině zazní Felicita.
1: Přejeme super den, pokračujeme za dalšími zprávami. Tomáš Gottwald v 9.55, dřív než ostatní.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Vítejte u zpráv. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 tisíc měsíčně, píše o tom Deník.
6: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Poslední přelet Albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
7: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury,
5: doplnil starosta Rožnova Jan Kučera.
3: Sport.
5: O postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes bude hrát přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Na newyorském betonu vyzve po 6:30 večer Američana McDonalda. Uvidíme, jak se Daliborovi ve finále kvalifikace zadaří.
3: Počasí.
1: Dnešní počasí na procházku s kočárkem, na plážový volejbal nebo na fotbálek na zahradě s dětmi. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, denní teploty 25 až 29 stupňů a vy ho na dvojce, to je střední zátěž. Těšíte se s námi na den plný hitů a slunce? Porucha na obchvatu Olomouce, policie v Olomouci, taky na Vyškovsku nebo v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady, hezké čtvrteční dopoledne za volanty. Poruchalý nákladňák objíždíme na 276. kilometru obchvatu Olomouce u Olympie. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme slyšet teď v Olomouci na Velkomoravské, také v Holešově na Palackého u Orlenu. Další hlídka na výjezdu po dálnici z Vyškova na Olomouc a nebo v Šumperku na Šumavské ulici. Řidič Jirka tady policii odhalil na či zdejší zemědělce. Díky, šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tak pojďme si nahané společně užít čtvrtek. Hrajeme dál nejlepší hudební výběr a dnešek je určitě skvělý na to, abychom si naplánovali, co vlastně podnikneme o víkendu. Vlastně už jenom ta představa nám zaručeně zvedne náladu. Takže pár zajímavých tipů tady ještě budeme mít v téhleté hodině. Poslouchejte dál. Přejeme krásné dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Jupí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Mít. Na Hanesi vždycky hrajeme ten nejlepší hudební výběr, poctivě. A poctivý rokový nářez nás čeká už v pátek v olomouckém S-klubu. Bude tady totiž pražský výběr a pozor, v původní sestavě. To prostě musíme vidět, to prostě musíme slyšet. Pražský výběr už zítra v olomouckém S-ku. Taky zveme na Tršické hody o tomto víkendu. V sobotu bude Bon Jovi Tribute, v neděli třeba Tereza Mašková a program pro děti. A v neděli taky bude tradiční tršický žabák, což je závod vozítek a koleček všeho druhu. A tady se vyřádí děti i dospěláci. A je tady ještě Holba Fest, což znamená pivko, horská gastronomie a spousta muziky. V Holšovickém pivobaru budou třeba Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Cymbal anebo Valda Gang. Tak se budeme taky těšit v pátek anebo v sobotu v Hanušovicích.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.

0: 90 až do 1. září Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
9: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Určitě poslouchejte dál. Teď jsou to zprávy, máme je dřív než ostatní. Rádio Hana.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Mezinárodní parahokej v Olomoucké plechareně. Vyhlížíme už 7. ročník turnaje o pohár hejtmana Olomouckého kraje. Na akci se představí domácí parahokejový tým Kohoutů proti týmům z Evropy. Turnaj začne už v pátek. Domácí Kohouti nastoupí ve skupině proti Finsku, Rakousku a italskému týmu tyrolských Eagles. Turnaj o parahokejový pohár hejtmana Olomouckého kraje odstartuje pátečním soubojem v 15:30, kdy Olomouc vyzve finskou reprezentaci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. A máme tu čtvrtek a na pultech je nové číslo týdeníku Hanák. Co pak v něm najdeme? Mimo jiné informace z Litovla, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol, už jich je tu 14. A jsou tu i novinky k pádu větrné elektrárny u Podštátu. Dnes v týdeníku Hanák.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Pozor na medvěda v Beskydech. O výskytu šelmy informuje hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. Medvěda zahlédli ve středu pod Lysou horou v oblasti Zlatník Klaus na Krásné.
2: Sport.
3: Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené Opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin 30 minut.
4: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže je to spíš o to, jak to komu sedne, a samozřejmě oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
3: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou jasno nebo polojasno a k tomu odpoledne 25 až 27 stupňů. Taky v pátek bude svítit sluníčko a místy to pak rozfajruje na tropickou 30. O víkendu nás pak čeká letní klasika kolem 25. A zatím to vypadá tak, že zítra večer to může být i s nějakým tím deštěm a nebo bouřkou.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary v Olomouci průběžně kontrolují naši rychlost, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Jinak policejní hlídku máme na D1, na exitu Přerov-Jih a nebo taky na exitu Hulín-Západ. Hlídka je taky přímo v Hulíně, na Holešovské nebo na silnici 55 u Břestu. A kontrolu můžeme teď potkat i v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

je nekonečná. Jinak ode dneška do soboty v Olomouci taky budeme mít festival vojenských hudeb a velká sláva se chystá v Bíkovicích na Blanensku. Zdejší Porčův mlýn totiž slaví 500 let. Wow, zahrají nám tady nějaké

0: No a možná, že už v téhleté hodině taky oblíbené italské léto. Jak to vlastně funguje, zjistíme samozřejmě i na našem webu.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Radio Hana.
3: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: Vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
3: Legenda, která psala historii české rockové scény.
2: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
3: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
2: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
3: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
2: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
10: Všechno, co

0: 20 až do 1. září Kaufland.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
0: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Aktuální čas 11.36. Nahané vracíme zpátky 80. Užíváme si dál čtvrtek v plné parádě a ještě společně vyrážíme k moři, budeme se válet na pláži.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotače do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy, takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí si doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

Za malou chvilku bude 11:15, tohle je vaše letní Rádio Hana a vy už možná chystáte oběd, nebo se taky chystáte na oběd. My samozřejmě tradičně v poledním čase servírujeme těstoviny. Je tady italské léto na Hané, každý den italské megahity, každý den italské dobroty, ráno kafe, odpoledne sýr a v čase oběda

Je italský song, který je považovaný za největší a naprosto nejznámější hitovku od dvojice Albano a Romina Power. Už za chvilku tady bude Felicita, ale představte si to. Slavný festival v Sanremu v roce 1982 s touhletou písničkou nevyhráli. Oni skončili až na druhém místě. No skandál. Každopádně Felicita je tady, těstoviny nachystané, takže klidně můžete volat. 585 22 55 88. Volejte, linka je připravená a těstoviny už se vaří.

0: tenhle ten song je taková definice štěstí. Písnička popisuje takové ty nejobyčejnější věci, které dělají člověka šťastným, a vlastně je to tak trošku i gastronomická definice štěstí. Povíme si za pár vteřin. Teď tady u nás nahané italské léto a také posluchačka Pavlínka. Zdravím, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tak Pavlínko, vy budete mít vlastně na konci srpna svátek, takže už teďka přejeme všechno nejlepší. Ju?
1: Děkuji.
0: A možná tam cinkne třeba i ten výlet do Bergama, to se losuje 1. září, uvidíme. Každopádně, Pavlínko, těstoviny už máte, gratulujeme. A v té písničce Felicita, tam je jedna taková fráze, je to hodně ikonická pasáž, proto já říkám, že je to vlastně i gastronomická definice štěstí. Felicita en bicchiere di vino con un panino, což znamená, že štěstí je prostě sklenka vína a k tomuto panini, nějaký ten sandwich, nějaká ta houska italská.
1: Ano.
0: Tak to zní ale hodně dobře, že?
1: Hodně dobře to.
0: Tak song, který známe úplně všichni a teď už víme, o čem se tam i tak trošku zpívá. Felicita, vy to štěstí dneska opravdu máte. Těstoviny vyhráváte. 1. září losujeme. Potřebuju nutně, Pavlínko, abyste se nám ještě zaregistrovala. Pakliže už jste tak neučinila, na radiohana.cz najdete i ten správný soutěžní odkaz. Zkusíte to?
1: Ano.
0: Dobře, tak držíme palce a přejeme hodně štěstí. Mějte se krásně, Pavlínko.
1: Děkuju moc. Děkuju.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané.

0: Každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: jeden z největších devadesátkových hitů od R.E.M. Losing My Religion. Radio Hana je s vámi doma v práci, samozřejmě i na cestách. Mimochodem, pokud jezdíte na kole v podchodu, nedělejte to. Nesmí se to. Podrobnosti za okamžik v našich poledních zprávách a na Hané frčíme dál taky po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme kvíny. Bude tak

0: Na Hané zprávy dřív než ostatním. Radio Hana teď je 11.55.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
5: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sední z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
4: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
3: Olomouc aktuálně.
4: Po kostýmech se jen zakouřilo. Několik set lidí od rána stálo na výprodej vyřazených kostýmů Moravského divadla Olomouc. První nadšenci čekali před skladem od 3 od rána. Zájem divadlo potěšil, poskytlo k výprodeji 4,5 tisíce kostýmů. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
4: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. Dneska odpoledne zhruba 25 až 27 stupňů. Zítra už to můžou být i tropické třicítky. A taky se připravíme na to, že nás v pátek čeká úplněk a jako bonus i částečné zatmění měsíce. Ale pozor, na to si musíme v pátek přivstat. Zatmění totiž začíná těsně před svítáním, tak snad bude zítra ráno i dobrá viditelnost. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci na 17. listopadu a na Slavonínské, taky v Holici, na Hamerské a nebo na Lipenské. Jinak opravy pokračují v Lošticích na Olomoucké a v Přerově připomínáme omezení na nábřeží Edvarda Beneše. Až do konce září tu probíhá rozsáhlá rekonstrukce a zrovna tento týden, to znamená ještě dneska a zítra, tady platí úplná uzavírka. Objížďky vedou po ulici Odpolední a Dluhonská. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Nic nám nechybí, protože ladíme rádio Hanám, užíváme si naši polední pauzu, ale co to slyšíme? Vám kručí v žaludku. Nevadí, v pohodě. V našich oblíbených reštikách už pro nás chystají ty největší dobroty. Takže popadněte kolegu, kamaráda, popadněte meníčko a dejte si něco dobrého. Na Hané vám dál přejeme pohodový poslech.
1: Posloucháte rádio Haná.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Backstreet Boys. Za chvilku pošleme Krištof a teď už tady pro vás máme pohled do kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6000 a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Takže dneska si hlídejte peněženku i svůj narozeninový dort. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
3: Rachůnek na pán gól!
2: Narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky Národní den jen tak. Co to znamená? Že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Tady je Rádio Hana.
2: Tyhle

0: Taylor Swift, hrajeme si nejlepší hudební výběr za okamžik, tady pro vás máme taky další zprávy a zjistíme, že nám hrozí v Česku další bouřky. Ano, podrobnosti za chvilku a ještě si to potvrdíme taky v půlčasí. A po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Miley Cyrus. Zaspívá nám Jana Kirschner.

0: pane Sámpět.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Vítejte u dalších zpráv. Ničení hrobů ve Slatinicích. Policie pátrá po vandalovi, který na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku poškodil 17 hrobů. Neznámý pachatel ukradl i 4 urny. K události mělo dojít uplynulou neděli či pondělí. Pachateli, který ničil hroby na hřbitově ve Slatinicích, hrozí za krádež a hanobení lidských ostatků až 2 roky vězení. Doplníme, že na stejném hřbitově řešili policisté podobný incident už před 8 lety.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na pátek a na noc na sobotu. Bouřky zasáhnou zřejmě celé Čechy a sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
2: Očekáváme přehánky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. Noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. Mrkneme na hokej. Pokračuje příprava klubů z našeho regionu na novou sezónu. Přerovští Zubři venku vyzvou Třebíč, olomoučtí Kohouti hrají na ledě Vítkovic. Tyto zápasy začnou v 17:30. Prostějovští Jestřáby hrají od 18 hodin doma s Opavou. Sledujeme taky naši mladou českou hokejovou reprezentaci. Pokračujeme na turnaji 5 zemí ve Finsku. Po prohře 1-2 se Švédy dnes vyzveme domácí výběr do 20 let. Zápas Finsko-Česko začne v 17:30. A ještě dnes máme před sebou odvety českých fotbalových klubů v evropských pohárech. Plzeň hraje v evropské lize doma proti Červené hvězdě Bělehrad. Pro postup do skupiny musí v odvetě čtvrtého předkola stáhnout Manko 0-3. Výkop utkání je v 19 hodin. V konferenční lize bude od 18 hodin hrát doma Jablonec s Glasgow Rangers a k postupu potřebuje otočit předchozí prohru 0-1. A v 19 hodin zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény. Připomeneme, že jejich úvodní mač čtvrtého předkola dopadl 2-2. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že nás čekají poslední vyloženě letní až tropické dny, nejen se sluníčkem. Dneska a o víkendu naměříme nejčastěji 25 až 27 stupňů, v pátek už to budou tropické třicítky, sem tam i s nějakým tím deštěm. A pozor, je tu také varování před bouřkami, které v našem kraji platí zítra od 18. hodiny.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto máme hlášené v Olomouci na Masarykově třídě a policejní hlídka je na ulici Švajcerova. Nehoda se momentálně řeší ve Valmezu na Rožnovské. A pozor, v Hulíně se zítra koná triatlon. Je to olympijský hulmen. Omezení očekáváme v ulicích Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. A cyklistická trasa pak povede od Hulínského koupaliště do Pravčic, Němčic, Holešova, Roštění, pak znovu do Němčic. Čic a Pravčic a odtud zpátky do Hulína. Tak určitě počítáme s omezením během triatlonu Hulmen v Hulíně. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: i s Janou Kiršner a taky ty nejlepší akce. Připomínáme, že v Olomouci na Letňáku budeme mít v sobotu Beer Fest, takže pivko, hudba, pohodička. Taky víme, jak velmi stylově zakončit prázdniny v Olomouci s našimi dětmi, například ve Smetanových sadech, protože tady v sobotu bude šantovka Family Day, bude tady Michal Nesvadba, Barbie i Hot Wheels. No a pak je to ještě pozvánka na Helštín na Hefajston. Od pátku až do neděle stovky kovářů a samozřejmě hlavně jejich tvorba. Přímo na hradě. Tak co? Stavíte se?
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Luskni.cz. Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Nová sezóna

0: www.hyundai.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: za chvilku taky letní Luis Fonsi a jeho Despacito a teď i filmové premiéry tohoto týdne. Mimochodem, už jste to slyšeli? Do kin se vrací Harry Potter.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to epický post-apo thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. There's a new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
4: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
3: Ano, je to tak, Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
5: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
3: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
6: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
3: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
2: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
8: Víš co?
9: Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
14: Rádio Haná.
15: Vaše letní rádio.
16: Fonzi! Tiguá!

Dané, vracíme zpátky 80. Ano, Bon Jovim, jedeme dál, užíváme si čtvrteční odpoledne. V plné parádě už za okamžik ve zprávách taky připomeneme festival vojenských hudeb. Ano, ode dneška až do soboty. Máme se skutečně na co těšit. A po 14. hodině na Hané. Hit za hit.

0: italské léto se v další hodině postarají italští Colors. Nahané zprávy dřív než ostatní, teď je 13.55.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci.
1: Prostějov aktuálně.
0: Voda bude příjemně čistá na bazénu v Prostějově v Rahovicích. Město vloží skoro 4 miliony korun do nové technologie úpravy vody na koupališti. Původně plánovaná částka vzrostla o 900 tisíc. Nové zařízení má fungovat v příští sezóně. Letní prázdniny končí, ale zase už můžeme plánovat, co budeme dělat o podzimních. Lidé v České republice chtějí strávit na podzimní dovolené v průměru týden a utratit asi 8 tisíc korun.
2: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Podzim se tak stává plnohodnotou součástí cestovatelského roku, lidé oceňují, že mohou vyrazit i na kratší dobu, bez složitého plánování a přitom spojit přírodu, památky, wellness nebo lázně.
0: Říká k výsledkům průzkumu agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Povodeň na hranici Tibetu a Nepálu nepřežili nejméně desítky lidí. Oběti a pohřešované eviduje Čína. Středeční ničivá povodeň na hranici Tibetu a Nepálu si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 165 obětí. Dalších více než 1300 lidí úřady na obou stranách hranice pohřešují. Mezi nimi i stovky turistů. Téma dále sledujeme. Sport. Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin 30 minut.
3: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže jde to spíš o to, jak to komu sedne a samozřejmě oni hrajou doma. A my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
0: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou jasno nebo polojasno a k tomu odpoledne 25 až 27 stupňů. Taky v pátek bude svítit sluníčko a místy to pak rozfajruje na tropickou třicítku. O víkendu nás pak čeká letní klasika kolem 25. A zatím to vypadá tak, že zítra večer to může být i s nějakým tím deštěm anebo bouřkou. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že bouračku máme v Olomouci na Pražské. Odstavené auto pak hlásíte na Litovelské. Policejní hlídka by teď měla být v Řepčíně na Křilovské nebo taky na dálnici D46 kousek od sjezdu na Slavonín. A nehoda se ještě stále dořešuje ve Valmezu na Rožnovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

want to have it all, tak nahané pro vás máme vždycky všechno. Nejlepší hudební výběr, nejlepší akce. Máme pro vás taky poctivý rokový nářez, který nás čeká už zítra, to znamená v pátek v Olomouckém S-klubu. Jde o pražský výběr, který přijíždí na koncert v kompletní a původní sestavě. Ano, bude i bubeník Klauda Krišpín, který dlouhá léta žil v Austrálii. Takže těšíme se na pražský výběr zítra v Olomouckém S-ku. A rozhodně taky zveme na náš Bystročický gulášfest. Tuhletu akci už skutečně považujeme za naši rádiovou, protože Rádio Haná je tady

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami, Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.

0: 4. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Včera ráno přišlo.

0: S Klub Olomouc.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Tady je Rádio Hana.

0: 14.36, nahané nezastavujeme, jedeme dál. Za chvilku je tady Rick Astley, za okamžik i zpěvák Weekend, který už naznačuje, že dneska čtvrtek, zítra pátek a že ten víkend se skutečně blíží. Máme pro vás i ty nejlepší akce v regionu, zajímá vás třeba Mohelnický Folkfest nebo olomoucký Dobroběh?
1: O čem se píše?
0: Už se to blíží, Dobroběh v Olomouci příští neděli 6. září na atletickém stadionu. Kdyby cokoliv, veškeré info o téhleté charitativní akci se dozvíme na webu dobremístoproživot.cz. Právě dnes začíná Mohelnický Folkfest na Bouzově a jak píše report.cz, letos opět nabídne ty největší hvězdy folku a country, ať už je to Žalmán, Kamelot anebo Druhá tráva. A protože je čtvrtek, je to i nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm informace z Litovle, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol, už je jich tu 14. A jsou tu i novinky k nedávnému pádu větrné elektrárny u Počtátu v dnešním vydání týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hanák.

0: taková ta jejich letní pohodička, jakože ještě pořád jsme na té letní vlně. Samozřejmě ještě pár dní, jsou tady taky prázdniny. Zdravím Majdu, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak když nám to finišuje, dneska čtvrtek, zítra pátek, potom vlastně oficiálně ten poslední prázdninový víkend. Nevím, třeba díváš se občas na takové ty informace, jak to budou mít děti během školního roku a kdy budou ty svátky, sleduješ to?

0: z toho nakonec vyklubají, ale údajně letos mají teda školáci a to mě mrzí a jakože budou mít nejkratší, skoro nejkratší vánoční prázdniny, co kdy byly.
1: Je, chudáci.
0: Jako, ano, chudáci. Jakože teď jsme se dívali na ten přehled a vlastně oni by měli jít do školy ještě 23. prosince.
1: Ty brďo.
0: No, ano. Ano, tak nějak. Takže hodně krátké vánoční prázdniny. Možná se třeba nějaký rodič ozve, možná...

0: správným směrem, když se to nabalí jako ten sněhulák. Tak uvidíme, jak to bude. Každopádně po 15. hodině jistota, že si dáme ten nejlepší hudební výběr s Majdou.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou třeba Modern Talking. Taky No Name.
2: Tak nech ten život trvá.
0: A možná už se tam rýsuje zase italské léto nahané, že by zahráli už v další hodině italští Colors. Počasí, doprava a hlavně zprávy dřív než ostatním. Rádio Hana, teď je 14.56.
3: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Vítejte u zpráv. Studentské bydlení v Olomouci je stále nákladnější. Nabídky nájmů v nových bytech v Olomouci jsou až o 13% dražší než na začátku prázdnin. Je to největší skok mezi tuzemskými univerzitními městy. Jednolůžkový pokoj vyjde i na 9 tisíc měsíčně, píšou tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Poslední přelet albatrosů nad Moravou. Z pardubického letiště dnes odstartují v 15.30 známé cvičné letouny L-39 Albatros na svou asi hodinovou rozlučkovou cestu po takzvané moravské trase. Trojice stíhaček přeletí například nad Moravskou Třebovou, Vyškovem, Olomoucí či Přerovem. Letouny Albatros, které končí svou výcvikovou službu, poletí během rozlučkového letu v minimální výšce zhruba 300 metrů. Nad přerovským letištěm Bochoř navíc jeden z pilotů předvede letové schopnosti tohoto legendárního cvičného stroje. Začala dostavba kulturního centra v Rožnově. S kapacitou 600 míst bude největší pasivní dřevostavbou svého typu v Česku. Investice za 400 milionů korun má být hotová na konci příštího roku.
2: Architektura této stavby je jedinečná a dosahuje ambicí kulturního centra pro krajské město. Museli jsme překonat plno výzev, ale dneska jsme v okamžiku, kdy víme, že kulturní centrum dostavíme ho kvalitně a pro Rožnov to bude znamenat nové srdce kultury,
0: doplnil starosta Rožnova Jan Kučera. Sport. O postup do hlavní části tenisového Grand Slamu US Open dnes bude hrát přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Na newyorském betonu vyzve po 6:30 večer Američana McDonalda. Uvidíme, jak se Daliborovi ve finále kvalifikace zadaří. A ještě pro vás máme informaci o běžecké akci, která je i velkou pomocí. Smetanovy sady v Šumperku hostí tuto sobotu 4. ročník charitativního závodu, který pořádají hasiči Běhej s IZS pro Elišku. Výtěžek ze startovného pomůže dceři místního hasiče s financováním nákladných rehabilitací a léčby atrofie mozku.
3: Je to letos pořádáno pro dívenku Elišku Dorňákovou. Je to dcera našeho kolegy. Akce se pořádá v Šumperku ve Smetanových sadech tuto sobotu 29.8.2026 od 7.30 hodin. Registrace jsou online do pátku do 12 hodin, poté se dá registrovat na místě v den závodu.
0: Zve běžce a fanoušky šumperský hasič a pořadatel závodu Běhej s IZS Jaroslav Hýbl. Podrobnosti na webu běhejsizs.cz.
4: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. Dneska odpoledne zhruba 25 až 27 stupňů. Zítra už to můžou být i tropické třicítky. A taky se připravíme na to, že nás v pátek čeká úplněk a jako bonus i částečné zatmění měsíce. Ale pozor, na to si musíme v pátek přivstat. Zatmění totiž začíná těsně před svítáním, tak snad bude zítra ráno i dobrá viditelnost.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
4: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary v Olomouci průběžně kontrolují naši rychlost, například na Okružní, na Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. A pozor, v Hulíně se zítra koná triatlon. Je to olympijský hulmen. Omezení očekáváme v ulicích Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. A cyklistická trasa pak povede od Hulínského koupaliště do Pravčic, Němčic, Holešova, Roštění, pak znovu do Němčic a Pravčic a odtud zpátky do Hulína. Tak určitě počítáme s omezením během triatlonu Hulmen v Hulíně. Šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: A ještě máme aktuálně hlášenou policejní hlídku, a to konkrétně na D1 na exitu Kroměříž Východ.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dne trávíte s rádiem Hana, jestli vám dneska po třetí odpoledne pozvolna dochází baterky a toužebně myslíte na postel, nabízí se otázka, co za to teda vlastně může. Podle statistik mají největší spánkový deficit čerství rodiče a zdravotníci, kteří spí stěží 4 až 5 hodin denně. Studenti ve zkouškovém nebo manažeři jsou na tom o něco lépe, zatímco největšími spánkovými šampiony jsou seniori s poctivými 8 hodinami. Ať už dnes patříte do jakékoliv skupiny, držte se. Do večera už to uteče. My vám na povzbuzení dál hrajeme nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Niall Horan.

0: CZ.
1: Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: neuteče žádná skvělá akce.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: O tomto víkendu se už těšíme na Tršické hody. V sobotu zahraje Bon Jovi Tribute. V neděli se těšíme na Terezu Maškovou a program pro děti s Magdou Rejfovou z Kouzelné školky a Petrem Vackem. Bude i tradiční

0: gastronomie a spousta muziky. V Hanušovickém pivovaru budou Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Cymbal s Jitkou Čvančarovou a nebo třeba Valda Gang v pátek a v sobotu v Hanušovicích. A na své si přijdou i filmoví fanoušci. V olomouckém Premier Cinemas má premiéru válečné dokumentární drama Osamělý vlk nebo animák Tajemství džungle. A hlavně po 25 letech se vrací Harry Potter a Kámen mudrců. Tak co, už jste si z našich tipů vybrali?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz.
3: Rádio Hana.

0: to je kapela Maroon 5. Maroon 5 nám dospívala písničku Sugar, tedy cukr, osladili nám tak čtvrteční odpoledne na rádiu Hana a mnohým z nás taky osladili poslední minuty pracovní doby. K těm, ale taky na cestu z práce, na cestu na večerní směnu nebo třeba k vám domů k odpočinku. K tomu všemu se hodí náš nejlepší hudební výběr. Ten pro vás máme i po 16. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Ztracení nebudeme

0: s kapelou The Colors. To by taky znamenalo začátek dalšího kola soutěže. Na tuhle melodii společně číháme, teď už ale zprávy počasí a doprava, je 15 hodin a 55 minut.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Vítejte u dalších zpráv.
1: Ničení hrobů ve Slatinicích. Policie pátrá po vandalovi, který na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku poškodil 17 hrobů. Neznámý pachatel ukradl i 4 urny. K události mělo dojít uplynulou neděli či pondělí. Pachateli, který ničil hroby na hřbitově ve Slatinicích, hrozí za krádež a hanobení lidských ostatků až 2 roky vězení. Doplníme, že na stejném hřbitově řešili policisté podobný incident už před 8 lety.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Hrozí další bouřky v Česku. Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami na pátek a na noc na sobotu. Bouřky zasáhnou zřejmě celé Čechy a sever Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje. Hrozí rozvodnění menších toků.
3: Očekáváme přiháňky a bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
1: Mrkneme na hokej. Pokračuje příprava klubů z našeho regionu na novou sezónu. Přerovští Zubři venku vyzvou Třebíč, olomoučtí Kohouti hrají na ledě Vítkovic. Tyto zápasy začnou v 17:30. Prostějovští Jestřáby hrají od 18 hodin doma s Opavou. Sledujeme taky naši mladou českou hokejovou reprezentaci. Pokračujeme na turnaji 5 zemí ve Finsku. Po prohře 1-2 se Švédy dnes vyzveme domácí výběr do 20 let. Zápas Finsko-Česko začne v 17:30. A ještě dnes máme před sebou odvety českých fotbalových klubů v evropských pohárech. Plzeň hraje v evropské lize doma proti Červené hvězdě Bělehrad. Pro postup do skupiny musí v odvetě čtvrtého předkola stáhnout Manko 0-3. Výkop utkání je v 19 hodin. V konferenční lize bude od 18 hodin hrát doma Jablonec s Glasgow Rangers a k postupu potřebuje otočit předchozí prohru 0-1. A v 19 hodin zápas Hradec Králové Panathinaikos Athény. Připomeneme, že jejich úvodní mač čtvrtého předkola dopadl 2-2. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Ze včerejší mapičky meteorologických výstrah, která byla zelená, tedy bez rizika, se dnes stala dvoubarevná. V celé západní části republiky, ale taky třeba na severu Olomouckého kraje, na Lanškrounsku, Moravskotřebovsku, Svitavsku, Rýmařovsku nebo Bruntálsku nám svítí žlutá barva. Tedy nízký stupeň nebezpečí. Odborníci upozorňují na riziko silných bouřek, které předpovídají zítra odpoledne a v noci zpátka na sobotu. Neděle už by měla být opět klidná a bez výstrah.

0: Na exitu Nemileny je tady odstavené auto na Krajnici. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Kroměříž-Západ. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na D55 na trase Otrokovice-Hulín za exitem Otrokovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
5: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

Fortissimo jednoduchá, jakmile ve vysílání uslyšíte první tóny italského hitu, na nic nečekejte a zavolejte nám na číslo 585-225588. Kdo bude nejrychlejší, bere balíček výborného sýra. A pozor, každý výherce jde do hry o prodloužený víkend v nádherném italském Bergamu. Stačí se zaregistrovat na odkazu, který najdete na radiohana.cz. Prsty na telefony, za chvíli to vypukne.

gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Na Rádiu Hana dohrála italská písnička, my soutěžíme s italským létem na Hané a už víme, komu dnes budeme moci gratulovat. Vítěz si od nás odnese balíček italského sýru a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamo. Dobrý den, kdo pak se nám dneska raduje z výhry? Odkud k nám voláte?
1: Dobrý den, tady Martina z Prostějova.
0: Martino, schválně, vy jste vyhrála ten sýr, tak zkusíme takovou malou hádanku. Věděla byste, jak se italsky řekne sýr?
1: A teď se mě dostala.
0: Možná, já jsem si říkala, že tady budu mít takovou malou nápovědu. My si občas objednáváme pizzu, která je 4 druhy sýra a dost často lidi znají ten název. Přesně tak, je to formáčo, lidi to právě často znají podle téhle pici. Byla jste už někdy v Itálii?
1: Jednou,
0: kdysi
1: dávno.
0: Jednou, kdysi dávno a kde přesně?
1: V Římě.
0: No tak to by ten zážitek chtělo trošku osvěžit, nemyslíte?
1: No to by bylo úžasný.
0: No tak uvidíme, jestli budete mít štěstí. Každopádně máte šanci se zapojit do slosování o prodloužený víkend pro dva v italském Bergamu. Tak nezapomeňte se registrovat. Odkaz na tu registraci najdete na našem webu radiohana.cz. Já vám moc gratuluju, sýr je váš.
1: Moc děkuju.
0: No a vy ostatní, vy nesmutněte, už brzy budeme soutěžit znovu. Stačí nás prostě pozorně poslouchat. Ještě jednou gratuluju a mějte se krásně.
1: Děkuju,
0: naschledanou.
2: Naschledanou. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
2: Nová sezóna.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle je Rádio Haná.

0: Radio Hná vám hraje i před 17:00 ve čtvrtek. Přinášíme vám skvělou náladu na posledních pár prázdninových dní. Prázdniny sice končí, ale dovolenková sezóna zdaleka ne. Spoustu z nás má třeba bez dětí naplánovanou dovolenou ještě i na září. Ony jsou i ty zájezdy potom o něco levnější. Jestli se chystáte k moři, kolega Lukáš pro vás připravil několik tipů, jak si užít koupačku v moři bez rizika. Za 15 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
2: Radio Hana a letní servis.
3: Chystáte se s námi na dovolenou k moři? Pozor, než na pláži s dětmi skočíme z kotačit do vln, zkontrolujme vlajku. Ne naši českou vlajku, ani vlajku státu, ve kterém jsme, ale vlajku na pláži. A ta slouží jako takový bezpečnostní semafor. Zelená vlajka na pláži znamená klidné moře a bezpečné koupání. Žlutá upozorňuje na zvýšenou opatrnost, mohou být větší vlny, vítr nebo silnější proudy, takže děti mějme raději neustále na očích. A červená vlajka na pláži znamená zákaz koupání. Moře je nebezpečné a plavčí si doporučují do vody vůbec nevstupovat. A je ještě jedna vlajka, abychom nezapomněli, vlajka červeno-žlutá. A tu chceme na pláži vidět úplně všichni. Označuje místo, kde mají plavčíci službu a kde je koupání pod jejich dohledem. Díky těmto radám bude léto u moře ještě víc v pohodě. Na plážích visí různé barevné vlajky a my jsme si spolu teď snadno vysvětlili, co jaká znamená.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
13: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Radio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: Krátce před 5 hodinou si s Rádiem Hana užíváme prosloněné odpoledne. K tomu nám právě dospívala další písnička a podobné pecky pro vás připravujeme i po 14. hodině. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co pro vás máme přichystané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Miroš Birka v duetu se svým synem Davidem. Letní náladu sem přinese i Harry Styles.

0: první, abyste vyhráli nějakou tu gastrocenu. Na tuhle melodii číháme. No tak tu musíme poznat každý z nás. Teď už vám posíláme zprávy, máme 16 hodin a 54 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Centrum Olomouce rozezní pochodová i populární hudba. Dnes tu začíná třídenní mezinárodní festival vojenských hudeb, na kterém se představí orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska nebo Bulharska. Program vojenského festivalu zahájí dnes v 18 hodin chrámový koncert polského orchestru v kostele svatého Mořice a během následujících dnů rozezní dechová hudba prostor před radnicí na Horním náměstí v Olomouci. Oblíbená rozhledna na Velkém Kosíři na Prostějovsku je kvůli technickým problémům do odvolání zavřená a brzy půjde úplně k zemi. Dřevěná stavba přitom zdobila tamní vrchol teprve od června roku 2013. Co přesně na jejím místě vyroste nového, nyní intenzivně řeší vedení místního mikroregionu. V Přerově se stěhuje oddělení sociálně právní ochrany dětí, což si začátkem září vyžádá dočasné omezení provozu. Ve čtvrtek 3. září úřad obslouží pouze předem objednané klienty a v pátek 4. září zůstane pro veřejnost zcela uzavřen. Od pondělí 7. září už ale budou všichni pracovníci plně k dispozici v nových, komfortnějších prostorách na adrese Smetanova 7. Sport. Čeští basketbalisté nastoupí proti Belgii, a to k úvodnímu zápasu před kvalifikace o Eurobasket 2029. Do týmu se vrátili doléčené opory, Kizling a Sehnal, ale snadný zápas to nebude. Hraje se dnes od 20 hodin na 30 minut.
4: Víme, že to nebude jednoduchý, samozřejmě absence jsou na obou stranách, takže jde to spíš o to, jak to komu sedne, a samozřejmě oni hrajou doma a my venku, takže žádný jednoduchý zápas nás nečeká.
3: Doplnil kouč českých basketbalistů Luboš Bartoň.
0: Počasí. Víme, jak bude. Sluníčko nám dneska zapadne v 19 hodin a 45 minut. To znamená, že dnes budeme mít 13 a 3 čtvrtě hodiny slunečního světla. V noci bude skoro jasno. Můžeme tak sledovat opravdu velký měsíc, který přibývá před zítřejším úplňkem. Noční teploty nám mohou spadnout až k 11 stupňům. Zítřejší ráno nás může ojediněle přivítat mlhami, přes den ale čekáme jasno až polojasno. Večer nám lokálně sprchne, přijít mohou i bouřky. Teploty zítra mohou dosáhnout i 31 stupňů.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už se ale nedá říct na Šumperskou kousek za Mohelnicí ve směru na Studenou Loučku. Vyšetřuje se tu nehoda dvou osobáků, jezdí se tu kyvadlově. Na místě je policie. Policie kontroluje, zda jezdíme podle předpisů taky na D46 na exitu Vyškov Východ, na D1 na exitu Kroměříž Východ, číhají taky na D35 na exitu Velký Újezd a ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

zkrátka nemusíte nic odůvodňovat pro nic, mít oficiální důvod. Chcete si dát k večeři desert místo hlavního jídla? Udělejte to jen tak. Chcete někomu cizímu na ulici věnovat úsměv, poslat kamarádovi bezdůvodně dárek, nebo si prostě uprostřed dne hodit nohy na stůl? Dneska se to smělo a smí. Život je potřeba si dělat hezčí, prostě jen tak. A my na Rádiu Hana vám taky jen tak pro radost pouštíme ten nejlepší hudební.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Všechno.

0: 20 až do 1. září. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Posloucháte Rádio Hana.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Psal se rok 1955, 27. srpen, stejně jako dnes a vůbec poprvé byla ve Spojeném království vydaná Guinnessova kniha rekordu. A víte, jak tahle kniha vznikla? Ředitel pivovaru se u piva pohádal s myslivci o tom, který pták lítá nejrychleji. Zjistil, že nemá jak vyhrát argument, protože nemá nikde žádné oficiální zaznamenané rekordy, které by jeho názor podložily. A tak místo toho dalšího půl litru raději založil nejslavnější knihu rekordů na světě. Na Rádiu Haná pro vás rádi hledáme tyhle zajímavosti. Další příběhy, které se pojí k dnešnímu datu, tedy 27. srpna, už pro vás máme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6000 a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
3: Rachůnek na pán, gól! Gól! Rachna, kachna, toto letělo!
2: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

a Radeček na Rádiu Haná. Právě tihle kluci jsou patrony naší hudební soutěže Radio Talent, která vás už 13. září pozve na své finále do Parku Michalov v Přerově. Hrajeme vám ten nejlepší hudební výběr, a to i ve čtvrtek večer. Pokračovat s tím budeme i v další hodince. Máme pro vás nachystaný nejlepší

0: italsky nám možná zaspívá i toto Coutinho. Nemůžeme říct kdy, ale jakmile se ozve, zavolejte nám do studia. Vyhrajete totiž italskou kávu, pokud budete první. Přesně na tuhle melodii čekáme. Před námi už jsou teď zprávy, s námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
4: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sední z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplat až do výše 1500 korun.
3: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šternberg opět hledá ten nejkrásnější balkon a předzahrádku ve městě. Do už 27. ročníku této oblíbené květinové soutěže se mohou zapojit nejen místní obyvatelé, ale i firmy a podnikatelé. Jména těch nejlepších pěstitelů se pak dozvíme letos v září. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
1: Sport.
3: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bullu se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Radio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pátek slibuje nejteplejší den týdne. Přes den očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Biozátěž budeme mít zítra na třetím, tedy nejhorším stupni. K večeru nám ale začnou na obloze přibývat mraky a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přeháňky, déšť a bouřky. Meteorologové předpovídají 5 až 10 mm srážek. V bouřkách může spadnout i 25. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí jezdíme bez nehod. Poměrně klidná dopravní situace je i ve zbytku regionu. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krajnici na cestě 50 mezi Buchlovicemi a Stupavou. Hlásíte nám policejní hlídky, stojí na D1 na exitu Přerov, v obci Babice u Hřbitova, číhají taky na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajedla. Za celý náš rádiový tým vám přejeme příjemnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: za námi a 27. srpen přechází do té příjemnější části dne. Týden už se pomalu naklání k víkendu, tak je čas pořádně si vydechnout. Ať už zrovna dorážíte domů, chystáte něco dobrého k jídlu nebo jen tak odpočíváte, udělejte si pohodlí. Rádio Hana vám k večerní pohodě servíruje nejlepší hudební výběr.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 25. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání.

0: 19.8.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: Ladíte Rádio Haná, čtvrtku se často říká malý pátek. Pomalu už se můžeme těšit na volný letní víkend. Někteří možná už dneska balí, aby zítra hned po práci mohli vyrazit na chatu nebo třeba na puťák pod stromy. Jestli vám ale zbyde trocha času, vyražte dneska do kina. Dneska tam odstartovalo hned několik filmových premiér. Poví vám o nich náš filmový expert.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty, jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to epický post-apo-thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
4: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
3: Ano, je to tak, Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tu již v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
5: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
3: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
6: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
3: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
2: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme delší dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Napršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: I čtvrteční večer trávíte s rádiem Hana. Jestli vám dneska už po 7. hodině pozvolna dochází baterky a toužebně myslíte na postel, nabízí se otázka, co za to může. Podle statistik mají největší spánkový deficit čerství rodiče a zdravotníci, kteří spí stěží 4 až 5 hodin denně. Studenti ve zkouškovém nebo manažeři jsou na tom jenom o něco lépe, zatímco největšími spánkovými šampiony jsou seniori s poctivými 8 hodinami. Ať už dnes patříte do jakékoliv skupiny, z rádia Hana vám přejeme, abyste se dnes dobře vyspali.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.

0: auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: Tady je Rádio Haná.

0: S Rádiem Haná jste vždy v obraze. Pravidelně pro vás čteme regionální zprávy a přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Tak si na to pojďme mrknout. Po 8. hodině už se pak těšíme na naše 80ky po 8. To budeme celou hodinu hrát ty nejlepší hity z 80. let.
1: O čem se píše?
2: Už se to blíží, dobroběh v Olomouci příští neděli 6. září na atletickém stadionu. Kdyby cokoliv, veškeré info o téhleté charitativní akci se dozvíme na webu dobremístoproživot.cz. Právě dnes začíná Mohelnický folkfest na Bouzově a jak píše report.cz, letos opět nabídne ty největší hvězdy folku a country, ať už je to Žalman, Kamelot anebo Druhá tráva. A protože je čtvrtek, je to i nové číslo týdeníku Hanák. Najdeme v něm informace z Litovle, kde se o 4 stanoviště rozšířila síť sdílených kol, už je jich tu 14. A jsou tu i novinky k nedávnému pádu větrné elektrárny u Počtátu v dnešním vydání týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
3: Přejeme

0: 8. hodině to tady na Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do 9 totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Fine Young Cannibals, Milli Vanilli, Human League, Johnny Hates Jazz, Depeche Mode nebo třeba Fiction Factory. Tak otočte vlume doprava, dalších 60 minut protančíme.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
2: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
3: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
2: Vyhrála jsem těstoviny.
4: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
2: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
3: Pojedu do Bergama.
2: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
2: Ať je italské léto na Hané.

0: Studio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.
2: Hlavní odboče New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře. Musíme navázat kontakt.
1: Odkud jste?
2: Původně.
1: No dobře,
2: OK. Obvyklý posl-

0: Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost.
1: OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž.

chytatelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past. Nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahra.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: Ne, sako. Vydáváme se na hodinku do 90. Pouštíme si ty největší hity z poslední dekády minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Britney Spears, Ace of Base, Extreme, Wet Wet Wet, Belinda Carlisle nebo třeba Elton John. Na Rádiu Hana pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana, 90. v 9.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. 90 v 9.
3: Rádio Haná.

0: Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Haná.
1: Přejeme večer na jedničku.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 27. srpna a svátek slaví každý Otakar. Pánové, v Česku vás je přes 6 tisíc a vaše jméno germánského původu znamená střežící majetek. Dnes se narodil hokejista Karel Rachůnek.
2: Rachůnek na pán, gól! Gól! Rachna, kachna, toto letělo!
1: A narozeniny slaví slovenská herečka Soňa Norisová z krimi seriálu Policie Modrava. A 27. srpen je taky národní den jen tak. Co to znamená, že dnes můžeme jen tak někomu zavolat, jen tak někomu koupit kafe, nebo si jen tak udělat čímkoliv radost. Jen tak si užijte krásný čtvrtek s naším rádiem. Je 27. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Posloucháte Rádio Haná.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Hanák.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Horory, komedie, drama, thrillery i pohádky nebo dokumenty. Jakmile do kina dorazí cokoliv zajímavého, víte o tom díky nám. Za filmové experty má filmové premiéry tohoto týdne nachystané Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme s jedním z legend světové kinematografie, a to s režisérem Ridley Scottem. Ten se totiž do kin vrací s novým filmem se názvem Vzhlížet ke hvězdám. Je to strhu epický post-apo thriller, ve kterém Ridley Scott vypráví příběh Higa, mladého pilota, který si společně s vojenským survivalistou Benglim vybudoval efektivní, ale izolovanou usedlost v brutálním post-apokalyptickém světě. It's just us. Trying to hold on to what was. No a teprve záhadný rádiový signál podnítí Higa k výpravě do neznáma, kde hledá naději, v jejíž existenci stále věří. There's a new bunch in town. V tomto týdnu se v kinech objeví také dva filmy, které v letošním roce slaví své půlkulaté výročí. A prvním filmem je snímek Harry Potter a Kámen mudrců.
3: Ty mě slyšíš? Já jen, že jsem ještě nikdy zádem nemluvil.
2: Ano, je to tak. Harry dostal svůj dopis z Bradavic už před čtvrtstoletím a nyní se vrací na plátna kin. A druhým filmem, který je ještě o 10 let starší a vyšel tudíž v roce 1991, je legendární akčňák Jamesa Camerona Terminator 2 Den zúčtování s naprosto ikonickým Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
4: Potřebuju tvé šaty, tvé boty a taky tvou motorku.
2: Obě tyhle filmové klasiky budou v kinech pouze na omezenou dobu, takže pokud některou z nich chcete vidět, určitě neváhejte. A mám tady ještě jednu českou novinku, kterou je dokudrama Osamělý vlk. Je to film, který sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží, jak Josefa Františka nejenom jako letecké eso z 18. sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou.
5: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru.
2: Téma, které v dnešní době opravdu stojí za pozornost.
1: Epický thriller Vzhlížet ke hvězdám, obnovená premiéra Harryho Pottera nebo Terminátora 2 a také české drama Osamělý vlk jsou premiéry posledního srpnového týdne v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi, to je Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i všem posluchačům příjemný konec prázdnin a úspěšný vstup do toho nového školního roku.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
7: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
8: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
7: Vyhrála jsem těstoviny.
9: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
7: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
8: Pojedu do Bergama.
7: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
7: Ať je italské léto nahané.

0: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
1: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
0: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástala polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás nejteplejší den týdne. Teplotní maxima se vyšplhají k 28 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se dostaneme nejvýše na 26. Sluníčko bude mít opravdu sílu, UV index bude na 6. Pokud budeme delší dobu venku, namažeme se raději opalovacím krémem. K večeru ale začne přibývat oblačnost a v noci na sobotu se od západu lokálně přidají přehánky, déšť a bouřky. Na pršet by mohlo 5 až 10 mm srážek, v bouřkách i 25.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem, a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma.
7: Rádio Haná,
6: tady to žije.

Johana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a pro

0: tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko za

0: Vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem studenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
6: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 2 hodiny.